Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Do Znojma se jdeme podívat. Znojma okolí nás hladina 96,2 FM. Příměstské části Znojma nyní mají vlastní znaky a vlajky, odkazující právě na historii. A to je krásná věc, kdo na Znojmsku je a jezdí do Znojma a okolí sleduje. Je to příjemné se tam vydat. 9 příměstských částí Znojma získalo vlastní znaky a vlajky, které vznikly na základě historických pečetí, místních tradic a významných symbolů jednotlivých částí. Návrhy od Jana Kejkala mají posílit identitu těchto lokalit. Obyvatelé si mohou nové symboly prohlédnout ve vestibulu radnice. Tak udělejte, učiňte i vy samozřejmě, pokud se tam vydáte. Užijte si Znojmo, když vyrazíte, i krokodýla na naší znojemské frekvenci 96,2 FM.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Břeclavsku hlas je hotovo, což je dobře. Do Břeclavy okolí zdravíme na 99,1 FM. Letošní suché a horké počasí tady u nás na jihu Moravy výrazně uspíšilo sklizeň. Na Břeclavsku už zemědělci sklidili všechny obiloviny a řepku. Výnosy jsou však podprůměrné. Sucho se na nich pěkně podepsalo. Hektarový výnos obilovin činil 4,75 tuny, u řepky pouze 2,05 tuny. Kvalita pšenice však zatím zůstává velmi dobrá. To vyplývá z údajů zveřejněné ministerstvem zemědělcí. Tak hodně zdaru přejeme a samozřejmě ať i dalším částem tady u nás na jihu Moravy to jde tak pěkně od ruky, zvládnout tyžně, no a vy zvládněte vychutnat další hety na krokodýlu.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Pásen!

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut. Dobré ráno, dobrý den, máme tady čtvrtek 23. července. Zdravím zejména všechny muže, kteří se jmenují Libor, protože právě Libor, Lipča, Libík, nevím, jak všelak jim říkáte, právě dneska slaví svůj svátek. Narozeniny slavných ty samozřejmě taky dneska po ránu probereme. Třeba tady koukám herec, zpěvák Vojta Dyk, dneska slaví 41. narozeniny. A Vojto, promiň, ale trochu známější herec Daniel Radcliffe, ano, bývalý toť Harry Potter, dneska slaví 37. narozeniny. Co se týče počasí, tak v noci nám trochu sprchlo, také lehce zalito, ale je tam taky celkem chladno. Někde 14, někde třeba jenom 11 stupňů, někde třeba 16, co je třeba tady v Břeclavi. Jinak ten dnešní výhled samozřejmě probereme během chvíle trochu podrobněji. Co se týče silnic, tak to vypadá, že v téhle chvíli nemáme hlášenou žádnou zásadní událost, která by vám měla zkomplikovat vaši cestu, myšleno tím nehody, kolony a tak podobně. Tak pojďme na to, přátelé. Dobré ráno, dobrý den.
1: Dobré ráno, Brno a celá jižní Morava. Rádio.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:15, jak máme venku a jak bude venku. Co se týče maximálních teplot, tak na severu kraje dneska pouze do nějakých 21, jinde 22 až 25 stupňů. Bude proměnlivá hlavně v první části dne převážně velká oblačnost. Přehánky budou zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou největší části území kraje. Výjimečně může být i nějaká bouřka. A později večer bude od jeho západu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Tak máme zalito, sice by to chtělo ještě možná trochu více, ale to třeba přijde dneska. Takže deštníky pro jistotu raději sebou. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
0: Fandíme s vámi. Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Rádio Krokodýl. To nejlepší.

0: Textově velmi, velmi pestrá píseň, která v téhle chvíli před maličkou chvílí jinak, takhle. Tady, já se ťukám na věci, na které bych neměl ťukat. Textově velmi pestrá píseň Jolanda Víkul už je za námi a před námi je start dnešního vysílání na Rádiu Krokodýl. Máme čtvrtek 23. července, ze studia Krokodýla vás zdraví Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Krásné ráno přejeme. Včerejší nehoda na D1 si vyžádala 5 zraněných, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 6. už jste možná odhalili Rides at Fred. Bude také Sabrina Carpenter Espresso. A zahraj mi No Name. V noci nám lehce zapršelo, kolik bylo u vás ráno, Katko, stupňů?
1: Já vůbec nevím, nestihla jsem se podívat.
0: Já se dívám teď na meteostanici, kterou mám doma, 10,8 je u nás.
1: To je krása.
0: Ano,
1: to je tam... léto.
0: To je fakt léto. Jinak v centru Brna máme stupňů 14, odpoledne bude ale teplej, má být až 25 stupňů, na severu kraje kolem 21, ale k tomu sem tam přehánky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se včera odpoledne srazila dodávka s osobním autem. Zranilo se 5 lidí, z toho 2 vážně. Dálnice byla neprůjezdná zhruba 3 hodiny. Osobní auta místo nehody objížděla přes rohlenku.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. Rezort plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt na náměstí Svobody v Dědicích přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově je velitelství výcviku vojenské akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se o 3. stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan 5. příčku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, sledování stavu silnic má dneska v těch nejlepších rukou Martina. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody, ale na trase z Brna na Uherské Hradiště už počítejte se zdržením v kratších kolonách u Křižanovic a také u Zlechova. Zbrzdíte se také na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod u Zvonejova. Důvodem je dopravní omezení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině ranní, tak přejeme dobré ráno.
1: Hezké ráno a dneska budeme na Krokodýlu soutěžit o vstupenky na sobotní zápas zbrojovky, tak buďte s námi.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

There's love, you and I both apply to the above. The one

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9 minut tomu pojďme zkontrolovat 23. červenec toho dne, ale roku 1868 zástupci Rakouska a Pruska uzavřeli v Praze mír. Museli souhlasit se zrušením německého spolku a prohlásit, že se Rakousko nebude vměšovat do německých záležitostí. Tak byla habsburská monarchie vytlačena z německé říše, kde se prosadila nadvláda Pruska. Můžeme zmínit také rok 1923, kdy Karel Čapek přijel na dovolenou do Jindřichova Hradce, aby zde dokončil román Krakatit. V roce 1938 Londýn požádal Čechy, aby se vzdali Sudet a tím uspokojili Němce a byl v Evropě klid. No, víme, jak to dopadlo. V roce 1992 v Bratislavě se dohodli zástupci české ODS a slovenské HZDS na zániku Československé federace. V roce 2002 denní tisk přinesla zprávu o přípravě vražedného útoku proti novinářce Sabině Slonkové, za nímž měl stát generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí Karel Srba. Současně se také provalil korupční skandál v této instituci. V roce 2022 vypukl lesní požár v Česko-Saském Švýcarsku. Největší požár v dějinách vlastně tady u nás České republiky. Můžeme mrknout do světa. V roce 1829 pan William Barts ve Spojených státech nechal patentovat psací stroj. V roce 1903 byl prodán první model automobilu Ford Model A. V roce 1982 Mezinárodní velrybářská komise rozhodla o ukončení komerčního lovu velryb nejpozději do roku 85-86. V roce 2010 vznikla skupina One Direction a v roce 2021 byly v Tokiu zahájeny letní olympijské hry, které se původně měly konat o rok dříve, ale z důvodu probíhající pandemie COVID-19 byly o rok přesunuty. Kdo z těch známých a slavných dneska slaví narozeniny? Například herec zpěvák Vojta Dyk, ten má 41 let. Herec Daniel Radcliffe, ten dneska slaví narozeniny 37. Krásná Eliška Bučková slaví narozeniny 37. A pak tady mám ještě herce Woody Harrelson, ten dneska slaví narozeniny 65. Svátek dneska slaví Libor a pranostika praví, když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. Že by třeba konečně začal růst houby? No, necháme se překvapit. Pokud dneska cokoliv slavíte, my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Na Krokodýlu jsme si dali kvíny, teď si dáme stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: Dneska je tam chladněji a chladno, nebude úplně jako velký pařák. V centru Brna máme 14 stupňů, Vyškov hlásí 11, Břeclav 15,5, Žďár nad Sázavou stupňů 9. Odpoledne 22 až 25, na severu kraje kolem 21. Měly by být dneska přehánky. Zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části území kraje. Výjimečně i s možností bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Sňatků v Jihomoravském kraji loni meziročně opět ubylo. Jejich počet klesl o víc než 100 na 4942. Naopak asi o 60% se loni zvýšil počet rozvodů. Bylo jich 2302. Hasiči včera odpoledne téměř po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle ní ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat. Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, který v sobotu kvůli zranění odstoupil z mítinku Diamantové ligy v Londýně, nebude chybět na srpnovém mistrovství Evropy. Vyšetření neodhalila žádný závažný problém. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 9,5 minuty a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
2: Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: doporučování brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Přátelé, kamarádi, o víkendu nám začíná další ročník fotbalové ligy. Zbrojovka se vrátila do první ligy, no a lepší začátek si asi nemůžeme přát.
2: No, protože fandíme brněnskému fotbalu, tak pro vás máme vstupenky a vy můžete právě teď volat studio 603 103 103 dva lupeny na sobotní zápas Zbrojovky. V prvním kole šance ligy doma přivítá Spartu Praha.
1: Výkop je ve 20.00 tady u nás na stadionu v Brně. Takže 603 103 103 můžete volat právě teď, kdo se první dovolá a třeba nám ukáže, jak jako zafandí, tak může jít právě v sobotu na Zbrojovku. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Karel.
1: Nazdar, Karla, jak se těšíš na fotbal, na ligu, na novou?
3: No, bude to asi velký šrubec.
1: To bude, začátek asi nebude úplně jednoduchý.
3: Taky, že ne.
1: Ukaž, jak budeš fandit na stadioně.
3: Do toho.
1: No, uvidíme, jak nám to celé
2: tak
1: dopadne.
2: Tak do toho.
1: Koho sebou vezmeš v sobotu na fotbal?
3: Asi kamaráda.
1: Kamaráda, tak pánská jízda. Dobře, chlapi, hezky fanděte, ať to zkrátka dobře dopadne nejlíp, jak může, ať se ten vstup do toho nového fotbalového ligového ročníku zadaří. Gratuluju, nezavěšu a měj se, díky, ahoj.
2: Ahoj.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme se podívat na silnice, co tam je nového. Hlídá to dneska společně s námi Martina.
5: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody, ale na trase z Brna na Uherské Hradiště už počítejte se zdržením v kratších kolonách u Křižanovic a také u Zlechova. Zbrzdíte se také na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod u Zvonejova. Důvodem je dopravní omezení.
1: Pozor dejte také za Rašovem ve směru na Zhoř, tam havarovalo auto do lampy, a pozor také na Třebícku u Štěpánova ve směru na Budeč, havarovalo taktéž osobní auto a projíždí se Kyvadlově. Kdyby něco, dejte vědět.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé, jdeme za dětmi.
2: A těch se ve školce v Řečkovicích ptáme, kdo je to lajdák.
3: Anděl z Lantičky.
4: Zloděj.
5: Zlopí.
6: Že se někde loudá.
7: Žaděj.
8: Klade.
9: Krade peníze.
10: Nechce nic dělat.
11: Je protože ty děti ošměšňuje.
12: Protože zlobí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Půl minuty po půl sedmé, pojďme se podívat, co nás dneska čeká, co se týče počasí. Dneska budou přehánky zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části území kraje. Výjimečně může být i nějaká bouřka, ale odpoledne a večer to zase bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty na severu kraje kolem 21, jinde až 25 stupňů. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-centru poničeném tornádem. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to nařídilo krajské státní zastupitelství. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a chorvatským premiérem. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Na prvním místě je australské Melbourne, Praha je 1.40. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaj WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila Američanku Liovou 7-5, 6-4. Příště se utká s Valentovou, která zdolala Australanku Jointovou 1-6, 6-0, 6-3. Šalková deklasovala Francouzku Dodinovou 2x6-1. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
5: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
6: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: Jo.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: 11,5 minuty a bude 7 hodin, přejeme dobré ráno.
3: Pěkné ráno a víme, že v Břeclavi vznikl nový mural, kdyby někdo nevěděl, co to je.
2: Nevím.
3: Tak je to velká malba na stěně domu nebo někde venku. Aha. Na zdi.
2: Jasně, děkujeme.
3: A vyrostla v Břeclavi v Bratislavské ulici, připomíná tvorbu malíře Jižní Moravy Antonína Vojtka a zároveň zve návštěvníky do chráněné krajinné oblasti Soutok. Malba propojuje trafostanici s protější autobusovou zastávkou a vychází ze tří Vojtkových obrazů inspirovaných krajinou Pohanska.
2: Musím říct, že se od tebe poranu něco naučím. Nevěděl jsem, co je to mural. Ty jsi to věděla?
3: To víš. Jo, tak v Brně rostou murály, že jo, jako jsou teď už jako ve spoustě ulic.
2: A že to jsou obrazy, to vymá, že se budou murály, to jsem nevěděl.
3: To mural.
2: Děkuji.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700. Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Econa Pop nás dovedla až k 7. hodině raní, ta bude přesně za 2 minuty.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansábl Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2020.

0: 26. Dva večery plné hudby, tance, folklóru v srdci Brna.
1: Bude 7 hodin, posloucháte Radio Krokodýl a taky u nás budou zprávy, co pak v nich, Katko?
2: Pěkné ráno, zásoby vody pro Brno, loni se trvale klesaly, podrobnosti už za chvíli.
1: Po 7. ale Farben. Shanice. A taky Krištof z Dominik. Co dnešní počasí? Zatím máme modré nebe, ale bude se nám mračit, to budou přehánky. Teď máme v centru města Brna nějakých 13-14 stupňů, odpoledne se čeká pomravy až 25. Na severu kraje ale kolem 21. Přehánky budou zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části území kraje, výjimečně i s možností bouřky.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 7, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám. Konečná úroveň hladiny pozorovacího vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dříve. Klesala i hladina Vírské nádrže.
3: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
2: Dělníci ve Veselí nad Moravou pokračují v pracích v okolí polikliniky. Nyní se soustředí především na stavbu chodníku a parkovišť. Stavbaři se přesouvají k Železničářské a Kolárově ulici a před tamní mateřskou školu.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Debaty o vypuštění novomlýnských nádrží kvůli špatné kvalitě vody znovu ožily. Povodí Moravy ale takový krok jednoznačně odmítá. Varuje, že by zhoršil ochranu před povodněmi, ohrozil zásobování vodou i přírodu a nevyřešil skutečnou příčinu. Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod, 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Martina.
4: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř nabouralo osobní auto do lampy. S opatrností kolem projedete. Na Třebíčsku u Štěpkova ve směru na Budeč havarovalo osobní auto, projíždí se tam kyvadlově. Na Brněnsku mezi Líšní a Ochozí u Brna u odbočky na Staré zámky havarovalo osobní auto mimo vozovku. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Celný provoz je na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem směrem od Prahy. A na trase z Brna na Uherské Hradiště už počítejte se zdržením v kolonách u Křižanovic a také u Zlechova. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Martino, děkujeme, dívám se tady na kamery z D1, trasa v podstatě Ostrovačice Brno, ano, je tam velmi pomalý provoz, ale musím vás všechny pochválit, jak krásně dodržujete a udržujete záchrannou uličku. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině ranní a během chvíle budou na Krokodýlu ve hře 4 vstupenky na koupaliště Královo pole.
1: Chystáme pro vás soutěž s brněnským Hantecem, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 a půl minuty, přejem dobré ráno, máme tady brněnské Hantec, hrajeme o 4 vstupenky na koupaliště Královo pole.
2: A vy můžete právě teď o ně soutěžit na lince 603 103 103, tak volejte Studio Krokodýla.
1: Už nám někdo volá L. Ano?
2: Ale rozmyslel si to.
1: Rozmyslel si to. Žanek se ptá, co dneska máte rozlousknout?
3: Gomedy, co to znamená? Schreibnot zund?
1: Schreibnot zund. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: No tak do třetice teda, dobře no.
1: Děcka, my jsme se zeptali Brňanů, schválně, jestli věděli.
4: Ukrást peníze.
5: Ostříhat se.
6: Vzít úplatek.
1: Nevěděli, jakože vůbec to tam nezaznělo. Radio Krokodýl, dobrý den.
7: Dobrý den, Alena.
1: Alenko, dobrý den. Slyšela jste, na co se to Žanek ptal?
7: Ano, slyšela.
1: Co to znamená tedy, schreibnot zund?
7: No, podepsat. Okej, papír.
2: No. No. Dalo by se to.
7: Dalo... Jaký doklad?
1: Co píšete na telefonu? Často si myslím.
7: Zprávu?
2: Ano, ano, ano.
3: Schreibnut zund znamená napsat zprávu.
1: Už jste dneska někomu napsala?
7: Ne.
1: Znáte nějakého Libora?
7: Ano.
1: No, tak napište
2: mu
1: zprávu.
2: Můžete mu napsat k svátku.
1: Vstupenky jsou vaše, gratulujem.
2: Blahopřejeme.
7: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: 7:17. K tomu na Krokodýlu má pro vás Katka v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Trošku zamračené. Během dne nás totiž čekají přehánky. Během dopoledne jsem tam, během odpoledne možná trochu víc. A možná bude i nějaká ta bouřka. Co se týče teplot, ty budou stoupat. V Břeclavi máme 15, v Brně 13, Vyškov hlásí 11 a Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 10. Odpoledne by to mělo být na severu kraje maximálně do 21, jinde až do 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dnes odpoledne bude slavnostně otevřeno sanatorium Pálava. Jedná se o projekt následné péče, který bude sloužit zejména pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech. Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory, žena později zemřela. Podle serveru Seznam zprávy případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku v kritickém stavu. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Je dobré mít se komu svěřit.
2: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Máme minutu po půl osmé a máme pro vás 103 svěžích drinků z Charlie's Candy Store. A jak to vypadá, když se takové osvěžení rozdává?
2: Krokohlídka osvěžuje na Mendláku, máme tady řidiče autobusu.
3: Děkuji vám, to mě osvěží hodně, to pití.
2: Jezdíte, jakou linku jezdíte?
3: 62.
2: Super, krokodýláci, osvěžujeme na Mendláku.
4: Ty, já jsem tady na Mendláku a dostala jsem od krokodýla osvěžující nápoj. A děkuji za to moc.
5: Tady Eva, děkujeme za osvěžení od krokodýla. Jste nás potěšili.
6: Tak to vypadalo včera v Brně na Mendláku a osvěžující drinky pro vaše lepší léto bude dnes naše krokohlídka rozdávat odpoledne na brněnské přehradě u přístaviště.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Co nového na silnicích nám teď řekne Martina.
7: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Brněnsku za Rašovem směrem na Zhoř nabouralo osobní auto do lampy. S opatrností kolem projedete. Na Třebíčsku u Štěpkova ve směru na Budeč havarovalo osobní auto, projíždí se tam kyvadlově. Na Brněnsku mezi Líšní a Ochozí u Brna u odbočky na Staré zámky havarovalo osobní auto mimo vozovku. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Celný provoz je na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem směrem od Prahy. A na trase z Brna na Uherské Hradiště už počítejte se zdržením v kolonách u Křižanovic a také u Zlechova.
1: Pozorujte na Hodonínsku za Bohuslavicemi ve směru na Kyjov. Tam se srazila dvě osobní auta a v Brně v Královopolském tunelu ve směru do Žabovřesk stojí odstavené osobní auto. Dejte tam pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč jsou na světě peníze.
3: Aby rodiče mohli kupovat nákup.
4: Aby mohli lidi nakupovat, aby ušetřili peníze.
5: Aby byli bohatí.
6: Aby něco vydělali v práci a mohli si koupit oblečení a svoje věci, a když by měli něco jim doma nekoupit.
7: Nebo aby mohli koupit dětem pokojíček a hračky a něco, když třeba mají narozeniny nebo svátek.
1: Milé děti, ale třeba taky musíme koupit něco k jídlu, něco k pití.
2: To taky, prostě peníze jsou do toho, aby se utráceli.
1: Dobře, jdem utrácet.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
8: No je to nejlepší po ránu.
9: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.

0: Činasky a každý ráno na krokodýlu. Ráno, 3 minuty před 7:45. Jak máme venku? Celkem chladno. V centru města Brna máme v téhle chvíli 14,5 stupně. Vyškov hlásí 15, Břeclav 16 stupňů, stejně tak Znojmo. Ve Žaru nad Sázavou je 12,5 stupně. Na severu kraje dnes kolem maximálně 21, jinde až 25, ale během dne sem tam přehánky a možná i nějaká bouřka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Sňatků v Jihomoravském kraji loni meziročně opět ubylo. Jejich počet klesl o víc než 100 na 4942. Naopak asi o 0,6% se loni zvýšil počet rozvodů. Bylo jich 2302. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Vládní koalice se podle premiéra chystá veto přehlasovat. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, který v sobotu kvůli zranění odstoupil z mítinku Diamantové ligy v Londýně, nebude chybět na srpnovém mistrovství Evropy. Vyšetření neodhalila žádný závažný problém. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Děkujeme vám.
7: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: kluk. Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Milí krokodilové, jestli máte rádi brusle, kolo nebo koloběžku, tak máme pro vás tip na zítřejší večer.
2: Vyrazit s námi můžete na tradiční večerní jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. No a trasa je v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem Královo pole.
1: Start je přesně ve 20 hodin a trasa povede kolem centra a hlavního nádraží, je bez převýšení a není to žádný závod, hlavně si to užít, budeme se na vás těšit.
2: Tak nezapomeňte, sraz všech na kolech, bruslích a koloběžkách už zítra v 19.30 u nákupního centra Královo pole.
0: Rádio Krokodýl, největší hudební výběr, hrajeme hit za hitem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Necelá minuta schází do 8. hodiny raní. Vy jste v téhle chvíli s Krokodýlem a Katka má pro nás připravené zprávy.
3: Hezké ráno, včerejší nehoda na D1 si vyžádala 5 zraněných, podrobností už za chvíli.
2: Co si dáme po 8. hodině? Například hřišný tanec. Taky Aviči. A bude i Lucie. Co dnešní počasí, tak samozřejmě teplota se nám bude zvedat. V téhle chvíli máme v Brně 14,5 stupně, Vyškov hlásí 15, Břeclav 16, Znojmo taky 16 stupňů. V Jihlavě je jenom 11,5 stupně. Odpolední teploty na severu kraje kolem 21, jinde až kolem 25 stupňů.

0: Přehánky budou zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části území kraje, výjimečně i s možností bouřky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se včera odpoledne srazila dodávka s osobním autem. Zranilo se 5 lidí, z toho 2 vážně. Dálnice byla neprůjezdná zhruba 3 hodiny.
1: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
2: Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. Resort plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt na náměstí Svobody v Dědicích přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově je velitelství výcviku vojenské akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
2: Vysoká škola Polytechnická Jihlava potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu výuky, podporu studentů i nové magisterské programy. Obor aplikovaná informatika by škola mohla pro studenty otevřít za rok. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, novinky odtamtud má pro nás Martina.
4: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky stojí odstavené osobní auto, dejte tam pozor. Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. A na Hodonínsku za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila 2 osobní auta. Projíždí se tam jedním pruhem. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
0: Martino, děkujeme. Čerstvá nehoda je teď na D1 ve směru k Brnu na kilometru 182,5. Jsou tam v sobě 2 osobní auta, snad by měla být u krajnice, takže snad tak moc provozu překážet nebudou. Na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod před Pávovem při dobržďování do kolony došlo ke střetu osobního auta s nákladním, i tam počítejte s omezením.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A po osmé co? Peníze nebo lístky?
1: Tak já bych radši ty prachy.
0: Já taky.
1: Za ty můžeš koupit klidně lístky a ještě něco navíc. A my nabídneme 111 450 Kč za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
0: A taky vstupenky na Zbrojovku, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodině raní, tady máme celkem dost peněz.
2: Tak ale to je částka 111 450 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103, kterou můžete volat.
1: Telefon je volný, takže čekáme na prvního z vás, kdo se dovolá a prozradí nám už konečně ten zvuk, který tady máme. Těšíme se na to všichni. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den komu?
3: To se divím, že jsem se dovolala.
2: Ale kdo? Jak se jmenujete?
3: To je rádio.
1: No, prosím vás, my bychom rádi věděli, s kým vlastně mluvíme.
3: S Jarkou.
1: Jarka.
3: Budete spíš Bobka. Až od Karlových Varů.
1: Vy nám voláte až od Karlových Varů?
3: Ano.
1: To je pěkný. Jakou tam máte teplotu? Prší vám tam?
3: To neprší, ale je tam skoro jak na podzem. 12 stupňů.
1: Nic.
3: Poštivo.
1: Nic moc. Jarko, co máte pro nás za tip až z Karlových Varů?
3: Tak já bych si typla, že je to balíček karet, že máte v ruce a přejedete prstem.
1: Naprosto přesně rozumíme. Jdeme to udělat?
3: Tak.
2: A teď už je to na arbitrovi, aby vám odhalil, jaká je jeho odpověď. A říká zase ne.
1: Jarko, je nám líto, ale bohužel peníze.
3: Je, já byla přesvědčená, no.
1: Chtěl bych vás ujistit, každý, kdo volá, je přesvědčený o tom, že má pravdu. Tak hodně štěstí příště, mějte se pěkně.
2: Hezký den.
3: Děkuji.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: 10 minut před 8:30, kdy posloucháte Radio Krokodil, už nám teplota v centru Brna stoupla na 17,5 stupně. Ve Žďáru tam je stále chladno, tam je necelých 14 stupňů, Vyškov hlásí 16,5 a Hodonín 17,5. Odpolední maxima na severu pouze kolem 21 stupňů, jinde až 25. Přeháňky by měly být zpočátku méně četné, ale během dne se od severozápadu vyskytnou na větší části území kraje a výjimečně i s možností bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští kriminalisté pravomocně odložili případ související s údajným zmizením majetku v hodonínském S-centru poničeném tornádem. Policisté se případem museli zabývat znovu poté, co jim to nařídilo krajské státní zastupitelství. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů. V neděli se ale bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a chorvatským premiérem. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaj WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila Američankou Liovou 7-5-6-4. Příště se utká s Valentovou, která zdolala Australanku Jointovou 1-6-6-0-6-3. Šalková deklasovala Francouzku Dodinovou 2x6-1. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné zemi?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude, váš Bolek.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Je dobré si pomáhat.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce, fandíme s vámi.
1: V sobotu začíná další ročník fotbalové ligy, ano, i nám skončilo mistrovství světa, už se zase hraje fotbal. No a vstup pro brněnskou zbrojovku bude opravdu excelentní.
2: Já bych chtěla říct, dámy, že teď zase pány jako úplně si neužijete, že tak jsme si oddechli, že ten šampionát jako skončil a už to zase začne na novo.
1: Aby toho nebylo málo, tak ještě v první lize máme jenom zbrojovku, ale i Artis Brno. Jako.
2: Ano, je to tak. To je výborná zpráva. Takže volejte 603-103-103. Máme pro vás Lupeny na sobotní zápas zbrojovky, která v prvním kole šance ligy doma přivítá Spartu Praha.
1: Výkop bude ve 20 hodin na stadionu v Brně. Tak pojďme na telefonní linku. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo se dovolal?
3: Igor.
1: Igor odkud?
3: Brna.
1: Z Brna. A chodí Igor na fotbal občas?
3: Jasně.
1: Jo, no co to je občas? Jednou za týden, jednou za měsíc?
3: No, tak jeden za týden. A ještě hrám k tomu.
1: Jo, takhle. A koho sebou vezmete na fotbal v sobotu?
3: Kamaráde určitě.
1: Jo, aha, kamaráde. Ukažte nám, jak budete pozbuzovat.
3: Zbrojovka do toho. Ole, ole, ole, ole. Už si dáme go, go, go.
1: To bude moc pěkné. Vstupenky jsou vaše, gratulujem.
2: Užijte si to.
3: Děkuji.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrazíme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Martina.
4: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky stojí odstavené osobní auto, dejte tam pozor. Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. A na Hodonínsku za Bohuslavicemi směrem na Kyjov se srazila dvě osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem.
1: Provoz ve směru od Prahy je jako výrazně pomalejší, máme tady ještě navíc nehodu na kilometru 182,5, ta se tam došetřuje v odstavném jízdním pruhu. A pozor taky na silnici 420 u Strachotína na Břeclavsku, tam se řeší nehoda nákladního auta mimo komunikaci.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Sweet.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4,5 minuty po půl deváté jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se ptáme, kdo je to rybář.
3: Loví ryby a má na sobě rybářské oblečení. On je nakláje na kousky a uváží.
4: Chytá ryby a vest, aby nespadl do vody.
5: On se potápí.
1: Když jsme u těch rybářů...
2: Taky se potápíš a máš vestu, abys nespadl do vody.
1: Ne,
2: nebo
1: já do vody nepadám. A když jsme u těch ryb, tak já jsem byl teďka, předevčírem jsem byl v našem pivovaru, já jsem přijel se sudem vrátit a stál tam pán a dívali jsme se na sebe a věděli jsme, že se známe. Mm-hmm. Ale ani jeden nevěděl odkud. Já jsem se takhle něj díval a říkám, dobrý den. A on, je dobrý den, my se známe, že? Já říkám, jo, jo, já říkám, z nějakého honu, ne, to budou možná ryby. A já říkám, jo, vidíte. Jak se potkáš s člověkem na nečekaném místě, ten pán mě prodává vždycky povolenku ve Verské Bítýšce.
2: Nešlo mě... hned zařadit,
1: ne.
2: Že?
1: Ne, já jeho ne, on mě taky ne. Tak zdravím všechny rybáře.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Pokáč byl v lese, tady u nás na Radiu Krokodýl. 6 minut před 9:15 má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
2: A Tunda předpověď počasí.
1: Zatím dobrý, ale od severozápadu se k nám blíží taková celkem velká oblačnost a mělo by z ní pršet. 18 stupňů máme teď v centru Brna, ve Vyškově je mají 16, v Břeclavi dokonce 19. Tam, kde nebude pršet, tak bude až 25 stupňů.
3: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Dnes odpoledne bude slavnostně otevřeno sanatorium Pálava. Jedná se o projekt následné péče, který bude sloužit zejména pacientům s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému, včetně náročných stavů po úrazech. Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory, žena později zemřela. Podle serveru Seznam zprávy případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Americký prezident Donald Trump se včera zúčastnil repatriace těl 4 amerických vojáků, která se do Spojených států vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co 2 muži a 2 ženy zahynuli při iránských útocích na Blízkém východě. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postarala se o 3. stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
3: Fandíme s vámi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 9. hodiny raní.
2: A nám se hlásí mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den vám i posluchačům Rádia Krokodýl. Náhodou kolem důstí večer s těmo trojice, která prý podezřele manipulovala s prodejním automatem židenící. Vytočil proto raději linku 156 a strážníky ani upozornil. Když se tak automatu s konopnými výrobky blížila, spatřila jednu dívku a dva mladíky. Jeden z nich klečel a přes výdejní okénko se snažil získat zboží z automatu rukou. Dívka se mezi tím před lidkou dala na útěk. Zatímco tedy jeden ze strážníků běžel za ní, druhý kontaktoval dva mladíky. 22letý muž přiznal, že se snažil dostat zboží z automatu bez zaplacení. Mladá dívka v zápětí strážníkovi, který ji dostihl, vysvětlila důvod svého náhlého útěku. Přiznala, že je s osobou v pátrání. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali státní policisty, kterým oba mladíky i hledanou dívku předali. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Přijme hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Alan Walker Faded na Krokodýlu 2:15 před 9:00.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně. V pátek se vydejme od pramenu k moři společně s ansáblem Flair a pěveckou skupinou Blaženky. Začínáme vždy v 7:30 večer na Biskupském dvoře v Brně. Vstupenky jsou v prodeji v TIC Brno a na stránkách Městského divadla Brno. Více na fosjanosik.cz. F-scéna 2026. Dva večery plné hudby, tance, folkloru v srdci Brna.
2: Rádio Krokodýl.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Půl minuty a bude 9 hodin. Dneska zdravíme Libory, protože dnes ve čtvrtek 23. července slaví svůj svátek. Katka má připravené další zprávy. V téhle chvíli už řekl bych hezké dopoledne.
6: Ano, pěkné dopoledne. Zásoby vody pro Brno loni se trvale klesaly. Podrobnosti za chviličku.
0: Po 9. nás čekají 90. jako třeba Liquido. Uitus. A taky dáme pobřežní hlídku. Dnešní počasí zatím dobrý, zatím pěkný, ale blíží se k nám od severozápadu oblačnost, ze které bude zcela určitě pršet. 18 stupňů máme teď v centru Brna, Vyškov hlásí stupňů 17, ve Žďáru je stupňů 14. Mělo by být dneska až do 25, i když na severu kraje jen kolem 21.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 9, hezké dopoledne.

0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám. Konečná úroveň hladiny pozorovacího vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dříve. Klesala i hladina Vírské nádrže.
0: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Dělníci ve Veselí nad Moravou pokračují v pracích v okolí polikliniky. Nyní se soustředí především na stavbu chodníků a parkovišť. Stavbaři se přesouvají k Železničářské a Kolárově ulici a před tamní mateřskou školu.
0: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Debaty o vypuštění novomlýnských nádrží kvůli špatné kvalitě vody znovu ožily. Povodí Moravy ale takový krok jednoznačně odmítá. Varuje, že by zhoršil ochranu před povodněmi, ohrozil zásobování vodou i přírodu a nevyřešil skutečnou příčinu. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně s Olomouce. Součástí dohody mezi kluby není opce. Za Artis odchytal už 2 zápasy v přípravě.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Hezké dopoledne, jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Martina.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 je kolona před Brnem směrem od Prahy v úseku mezi 180. a 196. kilometrem. Místo je přerušovaná. Na trase ze Svitav na Brno zpomalíte mezi Letovicemi a Sebranicemi kvůli omezení. Stejně tak vás zbrzdí omezení u Křižanovic a u Zlechova na tahu z Brna na Uherské Hradiště. V Brně se postojíte v koloně na Žabovřeské směrem od D1 na Žabovřesky, kde je od křižovatky s Bauerovou více jak kilometrová kolona. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Ještě nám tady přibyla další dopravní nehoda, D1 kilometr 187 ve směru k Brnu. 2 havarovaná auta. Pozor na to!
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9 hodin 3 minuty, to je přesný čas. S Katkou vám přejeme hezké dopoledne.
1: Krásný čtvrtek a startujeme 90 v 9, tak si je užijte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si vždycky píšete na program @krokodil.cz. Dneska vybírá Kristýnka z Brna. Rádio Krokodýl dělá společnost každý den v práci v obchodě. Přála by si Alanis Morissette a píseň Thank You, protože jí připomíná období, kdy zjistila, že i po náročných dnech se vyplatí dívat se dopředu s úsměvem. Tady je hit jejího života na Krokodýlu. Alanis Morissette, Thank You.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Jestli máte rádi brusle, kolo nebo koloběžku, tak máme pro vás tip na zítřejší večer. Vyražte na tradiční noční jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Sraz je o půl osmé večer na parkovišti před nákupním centrem Královo pole a výjíždí se ve 20.00. Trasa povede kolem centra a hlavního nádraží, je bez převýšení a prosím vás pěkně, není to žádný závod. Hlavně si to užít. Budeme se těšit. Sraz je tedy zítra o půl osmé večer u nákupního centra Královo pole. Hezké čtvrteční dopoledne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 2 minuty po 9:30 jsou připraveny 2 vstupenky na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. A ty vstupenky získá ten, kdo dneska uhodne hit v jedné sekundě. Tedy z první písničky poznat, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Můžete volat 603 103 103. Hit v jedné sekundě zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tak nevím, co to je za nástroj, nějaká fojara, píšťala, nevím. Ale každopádně ta písnička takhle začíná. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Petr.
1: Ahoj Petře, poznal jsi?
3: Já si myslím, že to je Tarkan.
1: Myslíš Tarkan Simarik?
3: No, asi.
1: No, tak ten to není.
3: Dobrý, díky.
1: Děkuju, měj se, ahoj.
3: Čau.
1: Jo, je to podobný, ale jenom podobný. Není to úplně přesně to, co hledáme. Krokodýl, dobrý den. Haló?
4: Haló, ahoj, tady Gabina.
1: Ahoj Gabi, ty jsi poznala?
4: Já bych řekla, že to je Areš Boroboro. Boroboro,
1: dělám to, je. Prosím tě,
4: super.
1: Jak se jmenuje ten hudební nástroj? Nevíš, na který on to hraje, tam ten začátek? Jaká
4: tak. Tak to ti už neřeknu.
1: No to je mi líto, protože bych to chtěl vědět. Takhle to začíná. No a pak pokračuje Areš a Boroboro. Ty jsi vyhrala 2 vstupenky na představení Kůň pátý element. Gratuluju, měj se hezky.
4: Děkuji moc, ahoj.
1: Ahoj. A hrajeme to samozřejmě dnešním oslavencům, kterými jsou Liborové, protože právě dnes, ve čtvrtek 23. července, slaví svůj svátek. Tak gratulujem.

0: Aráša Boroboro, dnešní hit v jedné sekundě, uhodnutý až na druhý pokus. Gabinka nám to prozradila. A já vám prozradím, jaké devadesátky budeme hrát do desáté. Alex Party. Ricky Martin. A taky Paola Chiara. Samé letní pecky, tak si užívejte i s krokodýlem. Pěkné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Káťo, jedeme do Olympia parku.
3: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
2: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
3: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
2: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Rádio Krokodýl. 99. 99.

0: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Co nabídneme po 10. hodině, ale Farben Illyria Fading. Think Desert Rose a celé to zahájí slza.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
3: Jak to vypadá, ale hlavně jak to bude vypadat, tak vypadá to zatím dobře. Máme tady modro a skoro 20 stupňů, ale od severozápadu se blíží oblačnost, momentálně teď celkem intenzivně prší ve Velkém Meziříčí, za chvilku to bude ve Velké Bíteši, taky třeba v Meziříčí a ve Žďáru ty teploty klesly. Ve Žďáru teď mají pouze 13 stupňů. Odpoledne uvidíme, jak to bude s těmi přehánkami, bouřkami, ale teploty někde možná až 25.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 1,5 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřila Veterinární univerzitě Brno Česká inspekce životního prostředí. Důvodem bylo přemnožení muflonů v oboře po odří kunín na Novojičínsku, kterou univerzita spravuje. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová pravidla by mohla začít platit už od ledna 2028. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Nová pravidla mají přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu

0: a rehabilitační program. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Novinky ze silnic má pro nás Martina.
3: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Navíc na 187. kilometru blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. Na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod u Zvonejova se v obou směrech tvoří kolony kvůli omezení. Zdržíte se i na tahu z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. A stejně tak na trase ze Svitav na Brno zpomaluje doprava mezi Letovicemi a Sebranicemi kvůli omezení. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I 3 minuty po 10. hodině jste s Krokodýlem dneska ve čtvrtek 23. července. Během chvíle o tom, kde se včera rozdávalo osvěžení, jak vám chutnalo, no a taky o tom, kde to bude dneska. Tak buďte s námi, přeju vám hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: celou jižní Moravu.
1: Aby vaše léto nemělo chybu, od toho máte krokodýla. My vás každý všední den osvěžujeme a máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. No pojďte si poslechnout, jak to probíhalo včera.
2: Krokohlídka osvěžuje na Mendláku, máme tady řidiče autobusu.
3: Děkuji vám, to mě osvěží hodně, to pití.
2: Jezdíte, jakou linku jezdíte?
3: 62.
2: Super, krokodýláci, osvěžujeme na Mendláku.
4: Já jsem tady na Mendláku a dostala jsem od krokodýla osvěžující nápoj. A děkuji za to moc.
5: Tady Eva, děkujeme za osvěžení od krokodýla. Jste nás potěšili.
1: No, letního osvěžení se dočkáte i dnes. Odpoledne se na vás krokohlídka těší na brněnské přehradě u přístaviště. Teď ale mějte bezva čtvrteční dopoledne přesně v 10 hodin a 22 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Katka Horáková.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
9: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
8: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
10: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
15: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Dnešní obídek si můžete užít třeba v brněnské restauraci Il Capo. Nabízí dýňovou polévku z chili a k tomu vepřovou panenku s dýňovým pyré, rukolou a rajčaty. Najíte se jen za 151 korun, tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Sice se nám venku ochladilo, ale vyhlídky na víkend jsou, přátelé, parádní. Teploty porostou k 30, tak neváhejte a vyrazte k vodě. Třeba na koupališti Zbíšov, tam už se na vás moc těší. Nabízí několik bazénů, taky 80 metrů dlouhý tobogán. Vyřádíte se na hřišti na volejbal a na plážový volejbal, zahrajete pinec a scrollovat můžete díky Wi-Fině. Čekají vás samozřejmě i lehátka pro váš relax. Aktuální teplota vody je přesně 20 stupňů, ale o víkendu bude líp. Brány do Kořán má i koupaliště Slavkov. Děti se můžou těšit na brouzdaliště, dětský bazén. K dispozici je vám taky hřiště, zahrát si můžete plážový volejbal, ve stínu odpočívat hezky pod stromy a mají tam hned dva bary. Děti za vstup zaplatí 50 kaček a dospělých 150 korun. Tak věřím, že jste si vybrali a Krokodýl vám přeje parádně strávené léto.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tohle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 11. na Krokodýlu, tedy svým. Nabídneme Extreme. That you love me. A nebo Kabáty.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Brno ještě před chviličkou lilo jako kus konve, taky nám zabouřilo, přesně jak předpovídali meteorologové, no a později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 22 až 25 stupňů na severu našeho kraje, jen kolem 21 stupňů. Teď máme v Brně aktuálně 19 stupňů, takže trochu ziminka.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Vyšetřování případu psa se známkami popálení ve Šlapanicích, který v květnu vzbudil velkou pozornost veřejnosti, přineslo zásadní posun. Kriminalisté zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství. Stíhání jsou na svobodě. Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mléka se dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl 2536. Jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Pěkné dopoledne taky vám, milí šoféři. Co se děje na silnicích, prozradí Martina.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na 215,5 kilometru u Rousínova ve směru od Vyškova na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto s vozíkem, stojí v připojovacím pruhu. Na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod u Zvonejova se v obou směrech tvoří kolony kvůli omezení a zdržíte se také na tahu z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Dvě minuty po 11. Hezké čtvrteční dopoledne přeje Katka, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a hádat budeme název jedné brněnské naučné stezky. Další podrobnosti přidám už během pár minut, tak buďte s námi a budete moci vyhrát vstupenky na koupaliště. Nenechte si to ujít. A teď už pro vás Black Eyed Peas.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: cestovatel.
1: 3, 2, 1 teď, přátelé, telefony do ruky a volat studio 603 103 103, protože soutěžíme o 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. No a dneska se budu ptát na název jedné brněnské naučné stezky. Najdete ji v lesoparku, kde je umístěna obůrka z divočáky, volně se tam pasou taky daňci a mufloni. No a nachází se mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrec, tak jak se asi může jmenovat. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo je na telefonu? Tak asi někdo zapochyboval o správné odpovědi. Nicméně další šance pro dalšího volajícího. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka. Koho tam máme na telefonu?
2: Ahoj, ahoj, tady Lenka.
1: Leni, zdravím tě, odkud voláš, jak se ti daří?
2: Lesné a dobrý, zrovna jdeme obědvat, protože už jsme hladoví.
1: Je, no tak to chápu, se blíží 11:30, už je čas. No. Tak Leni, jo. Slyšela z nápovědy, předpokládám, tak jak myslíš, že se ta naučná stezka jmenuje?
2: Obora holedná, něco
1: obora
2: takovýho.
1: Holedná, no naprosto správně, něco takovýho, máš pravdu. Takže 4 vstupenky na koupák jsou tvoje, ty jsi doma s dětskama.
2: Jsem, no.
1: Takže to se budou ty 4 lupeny určitě hodit, že?
2: Jo, přesně tak.
1: Tak paráda, padne to do správných rukou, tak si to na koupáku, až se teda oteplí, hodně užijte a mějte krásný den a dobrou chuť k obědu, ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Hej, vybral jsem si skvěle. Firmu Klimastyle.
4: www.klimastyle.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: 2 minuty po půl dvanácté z Krokodýle Ego jako přivolávač letního počasí. No a teď už pro vás tip na zítřek.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Přátelé, tak v pátek můžete vyrazit s Krokodýlem na večerní jízdu Brnem na bruslých kolech nebo koloběžkách z trasy v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem Královo pole a startujeme ve 20 hodin jako vždy za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Trasa povede kolem centra a hlavního nádraží a je bez převýšení, takže můžete vyrazit hezky celá rodina. Tak se vydejte s námi už zítra v 19.30 sraz u nákupního centra Královo pole a protáhněte své tělo.

0: Tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Připraven pro vás krokodýlí zvuk v 11 hodin a 40 minut a to znamená, že můžete vytáčet linku krokodýla 603 103 103 právě v této chvíli. A soutěžíme o 111 500 korun, to je hromada peněz. Hezké dopoledne krokodýl, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, ahoj, Honza.
3: Honzo, já vás zdravím, přeju hezký den. Připravený na typovačku?
4: Určitě.
3: Bezvadný, tak si ten zvuk zopakujeme. Tak to zní. A Honzo, mě zajímá, co typujete, na co jste přišel.
4: Já jsem přišel na to, když házu šipky do terče.
3: Házení šipek do terče někde v hospůdce? Jo? Někde v hospůdce, no. Jo? Třeba? Dobře.
4: No, přesně tak.
3: Přesně tak. Tak ještě zajímá, jestli ten typ je opravdu přesnej. Tak se jdeme zeptat arbitra a ten říká... Že to není přesný typ. Tak je mě líto.
4: Takže budu házet dál.
3: Hašte dál. Určitě nám volejte. Mějte se hezky, nashledanou. No a šance pro vás ostatní do dalšího soutěžního kola budeme navyšovat bank.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
6: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
2: Fandíme s vámi.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: z lásky k regionům.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň! Štěj mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
5: U 12. z hitu Krokodýla Our City a Adam Levin. Taky chystáme Aháče. A budu Mik 21.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Zhruba před hodinou se nám Brnem prohnala bouřka, teď už máme venku zase tak nějak slunečno, nicméně to počasí bude dneska proměnlivé, později večer budou srážky a částečně i oblačnost ubývat a teploty 21 až 25 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezký čtvrtek.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ve středu 29. července odpoledne opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brňané. Myšlenka sousedské slavnosti je velmi jednoduchá. Každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím. Záchranářům v Praze spadla z nosítek na obrubník pacientka z domova pro seniory. Později zemřela. Případ prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Věcí se zabývá také interní komise záchranné služby. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 2,6 milionu korun. Platbám se dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám, například, že prochází léčbou rakoviny nebo mu schořel obytný vůz. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Pěkné poledne taky vám, milí řidiči. V Brně aktuálně ve Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou bouralo osobní auto s nákladňákem. Dále před Mutěnicemi směrem z Hodonína havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. No a na Žďársku ve Velké Bíteši v ulici Lánice došlo ke střetu dvou osobních aut. Tak si dejte pozor, šťastnou cestu a kdybyste o něčem věděli, volejte nám.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 12. hodinou, už se mnou Jirka, čau.
1: Už jsem tady, tak bude ještě pršet? Nebude, jak to tam je, co?
0: Jak se to zpívá, prší.
1: Tak ať nám nezmoknete, ale krokolítka bude i dneska osvěžovat, i o tom v této hodině.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je lakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Na Krokodýl Our Svět, Adam Levin, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Teď už jdeme za našimi zlatíčky. Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč lidé žvíkají žvíkačky.
2: Třeba po obědě, aby si mohli pročistit pusy.
3: Palivý žvíkačky by vypalily ty bacily.
4: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
5: A některé žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
6: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že bys něco jedla.
0: Proč lidé žvíkají žvíkačky? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
10: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
11: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
12: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Máte rádi brusle, kola, koloběžky? No v tom případě jste tady správně, krokodiláci. My pro vás máme jízdu na bruslých kolech a koloběžkách. I o tom tady na Krokodýlo za malou chvíli na vašem letním rádiu. Klingande Jubel. Pěkné odpoledne.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: John Cicada na Krokodýlu. No a teď tip na zítřek.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jestli máte rádi brusle, kolo nebo koloběžku, máme pro vás tip na páteční večer. Jízda Brnem. Na bruslých kolech a koloběžkách za hudebního doprovodu z trasy v 19.30 s Krokodýlem na parkovišti před nákupním centrem Královo pole. Tak vyražte, budeme se na vás těšit.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Jedličková, jsem ředitelkou Tyršovy základní školy na Kůldově ulici v Brně. My toto omezení máme již několikátým rokem. Po konzultaci jak s žáky, tak s rodiči jsme to zavedli a máme s tím velmi pozitivní zkušenost. Takže celé to považujeme za velmi pozitivní.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve scénáři?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Lento, jsme kroku díl, tohle vaše rádio. Teď už čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a Brno opět pronajme prostory muzejky, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hola, hola, F-scéna na Biskupském dvoře volá. Už 23. a 24. července vás čeká 29. ročník letních folklorních večerů, tentokrát věnovaných domů pro Julii. Ve čtvrtek vás strhne pořad Cesta, celovečerní smršť tanců v podání souboru Gymnik z Bratislavy a Mladina z Plzně.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně teploty kolem 19 stupňů, teď aktuálně prší ve Vyškově, tam mají teplotu kolem 15, zítra čekejte skoro jasnou oblohu, teploty 22 stupňů Celsia.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. Využití prostorů bránili spory s bývalým nájemcem. Město s ním vedlo 3 spory. V jednom z nich požadovalo vyklizení prostor. Další 2 tak dál pokračují. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Prezident spornou kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, protože některé ženy prý pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slavii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Douděra zřejmě Slavii opustí a zamíří do zahraničí.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dejte pozor, máme tady havárku osobáku s nákladním autem v Brně ve Svatopetrské ulici. Komplikace. A další komplikace před Mutěnicemi směrem z Hodonína. Havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Jsou tam záchranáři. Dejte pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ženka s vámi, jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: V Brně máme pobouřce, ve Vyškově teď prší, no přesto, že trošku sprchlo, tak my vás taky trošku schladíme i v ulicích Brna. Do ulic míří naše krokolítka už za malou chvíli.

0: Tohle je Xindl X na Krokodýlo. Když se něco mimořádného stane, informujeme vás okamžitě.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
2: Hezké odpoledne. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčku se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Bližší informace zatím nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Připravení krokodýláci, tak dneska bude veselo na prdlo. Každý den děláme radost vám posluchačům, osvěžujeme vás. Máme pro vás 103 vyladěných drinků Charlie's z Candy Store. Krokohlídka osvěžuje na Mendláku, máme tady řidiče autobusu.
2: Děkuji vám, to mě osvěží hodně, to pití.
1: Jezdíte, jakou linku jezdíte?
2: 62.
1: Super, krokodýláci, osvěžujeme na Mendláku.
3: Já jsem tady na Mendláku a dostala jsem od krokodýla osvěžující nápoj. A děkuji za to moc.
4: Tady Eva, děkujeme za osvěžení od krokodýla. Jste nás potěšili.
1: No a pokud si říkáte, kde bude dneska krokohlídka, tak brněnská přehrada Prígl u přístaviště dneska odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
0: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: na Krokodýl September Cry for You. Víme, co se děje, informujeme vás.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
2: Hezké odpoledne na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle záchranářů nehodu jeden člověk nepřežil.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Jste připraveni? V banku krokodýlí zvuku máme 111 000 korun. To je nádherný, co? Co byste si za to koupili? Parádní dovolenou u moře? Pro celou rodinu? Možná i dvě dovolené? Co vy na to? Tyto peníze máme pro vás a dneska odpoledne ještě budeme o ně soutěžit. Stačí uhodnout záhadný krokodýlí zvuk.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
1: Fandíme s vámi.
5: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: čem budou zprávy?
1: Hezké odpoledne a jak už od nás víte, při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou zemřel jeden člověk, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 14. Katy Perry, Teenage Dream. Budeme se zpívat Crash Test Demis. Dorazí jeden pokáč. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska převážně polojasno, až zataženo, teploty kolem 20 stupňů. Zítra skoro jasno, plus 22.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Třebíčsko.
1: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo 5 vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podle záchranářů nehodu nepřežil jeden člověk.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Chodníky, zeleň a veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace, někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy, která je nástupce Moravské typografie a domáhala se určení vlastnictví ve svůj prospěch.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Fotopast potvrdila výskyt invazivního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky a měkýše. Odlov mají dobrovolně na starost myslivci. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vy na silnice víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov za exitem z 94 bourala dvě osobní vozidla. Postojíte si zhruba od 175. kilometru. V Brně na Svatopetrské ulici u křižovatky s Černovickou bouralo osobní auto s nákladním. Očekávejte tam možné komplikace. Na Vídeňské ulici z centra u D1 stojí osobní auto s poruchou. Dejte pozor. A na Brněnsku za Pohořelicemi směr Třebice u Rybníka bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, je tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto, prázdniny, do toho Krokodýl, letní hity, tak si nechte chutnat Katy Perry, Colin nebo Sean Paul, Dua Lipa.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: Pokáč na krokodýlo písnička a my pro vás máme něco extra. Je to tak, krokodýl fandí brněnskému fotbalu a už je zítra v tom nejlepším poránu s Tondou a Katkou budeme soutěžit o vstupenky na zápas Zborovka versus Sparta Praha. Tak tady u nás na Krokodýlo už je zítra po ránu, tak se nás držte, vyplatí se poslech.
1: Krokodýl
0: 14 hodin 22 minuty.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve stejné zemi?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je dobré mít přítele na celý život.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Belinda Carlisle na Krokodýlo, no a my vám za okamžik dáme také tip na koupáky tady v Brně okolí, tak se nás držte.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Tohle je Justin Timberlake a my jdeme na koupáky.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Tip pro vás, kočíci do bazénu. Zdravíme na koupaliště Zbíčov, tedy koupaliště Zbíčov, kde můžete si užít letní den. Osvěžení, dětský smích u bazénku, no a svěžná jízda na dlouhém tobogánu. To je koupaliště Zbíčov, které nabízí přesně tohle. Spousta travnatých ploch ke slunění, nebo si dáte do těla na volejbalu a basketu. To je koupaliště Zbíčov u Zbíčova. No a zdravíme taky na koupaliště u Slavkova u Brna. Dětské vstupné 50 korun, dospělé 150 na celý den. Pro děti brouzdaliště, dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete i plážový volejbal. Více na www.koupalištěslavkov.cz. Tip pro vás.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Už tam budem? Nech toho!
5: Častěji už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
8: Yes. It is not that funny. That's not funny.

0: Sunrise Avenue, 13. hodinka, 3. odpolední, klepe na dveře, sní čerstvé zprávy, Petra.
1: Hezké odpoledne a Moravské náměstí opět protne dlouhý prostřený stůl, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z kafé Práh. Dnes se můžete těšit na open air koncert před kavárnou, na kterém zahrají kapely Nebe z tebe, David Málek s kapelou a zlínská formace Tokio. Přijďte si poslechnout něco nového a užít si festival. Začátek je v 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 15. Hunter x Golden. London Beat. A nebo Miraj. Vašem letním rádiu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska občas přehánky a zítra už čekáme skoro jasno, ale teploty nízké kolem 20 stupňů.

0: a začít platit už od ledna 2028.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
0: Stavební práce ve výstavbě nového urgentního příjmu v hodonínské nemocnici pokračují podle plánu. Stavebníci budují základy, které chtějí dokončit během srpna. Poté začnou stavět železobetonovou konstrukci, tedy hlavní nosnou část nového pavilonu. Do závěrečné fáze se blíží také rekonstrukce střech. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezón 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kilometrová kolona se táhne v Brně na Jihlavské ulici směrem do centra před Vídeňskou ulicí. Ucpaná je také zvonařka u Dornichu. Přerušovaná fronta je na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Jihlavy a z Prahy od 172. kilometru po dopravní omezení na 196. Navíc na 195. stále překáží nehoda. Ucpaný je proto také příjezd do Brna ze Slovenska od 3. kilometru D2. A na trase Uherské Hradiště Brno před Bučovicemi skončilo osobní auto po nehodě mimo silnici. Doprava tam zatím zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Globásy Stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, tohle léto, které si užíváte s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Bude jedna velká osvěžovačka, tak doufám, že jste připraveni, protože vás budeme osvěžovat v ulicích Brna, Jižní Moravy. Kde? To vám prozradím za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě.
1: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: holky na krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Dneska budeme osvěžovat přímo na Príglu, na brněnské přehradě zhruba od Fulpaté, tak se tam zastavte, kde pro vás máme připravené svěží drinky s naší krokohlídkou.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlovolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude. Váš Volek.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
10: SK Artist Brno.

0: All City, Carrie Gibson, tohle Krokodýl, teď vám dáme tip na levný benzín.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: Jasně, že jo, Krokodýl vám šetří rodinné rozpočty, dáváme vám tipy na levný benzín a naftu v Brně okolí. Dnes vybíráme benzín za 40,90, nafta 41,90. Kde? Čerpací stanice Semerad, Brno Bohunice, Kamenice 1A.
1: Šetříme s Krokodýlem.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: ale ne krokodýlovi. Petra si tady prospěvovala.
1: Ano, Jiří mi říká, pustíme si největší hit z roku 21, jaký to
0: ne,
1: je.
0: 2-1, 2-1.
1: Jo, 2-1, český. Jasně, 2-1 logicky. No, tak to mě nenapadlo.
0: Tak, takhle v létě, co si dáme do zpráv?
1: A manželka poslance SPD Foldyny požádala soud o předběžné opatření kvůli domácímu násilí. I o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Major Lazer, Lean On. George Harrison. Budou kabáti.

0: zvířat ve formě spolupachatelství. Stíháni jsou na svobodě. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud o předběžné opatření kvůli domácímu násilí. Policie před 2 týdny Foldynu vykázala na 2 týdny z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
0: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se dnes popolední zřítil vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě. Jeden člověk pád nepřežil. Hasiči ve Španělsku bojují s jedním z největších lesních požárů v historii země. Oheň už sežehl přes 320 kilometrů čtverečních území. Španělský premiér Pedro Sánchez navštívil zpustošenou oblast v provincii Guadalajara a vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. Španělský trenér Pep Guardiola požaduje za angažmá u italské fotbalové reprezentace v přepočtu 483 milionů korun ročně. Italská federace je však ochotna kouči zaplatit poloviční částku, takže jeho příchod k týmu je podle médií nepravděpodobný.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kvůli odpolední špičce se v Brně ucpává Jihlavská před Vídeňskou, kde už má kolona přes kilometr. Poříčí do centra před Vídeňskou a také Zvonařka u Dornichu. Na Brněnsku na příjezdu do Modřic od Ořechova se srazilo osobní auto s nákladním. V obou směrech počítejte s kolonou. Převážně pravý pruh jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy od 168. kilometru po dálnici D1. A v protisměru do Prahy na 182. likvidují hasiči požár trávy v okolí dálnice. Pomalu se to tam ucpává. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi a už je tady i kolega Petr.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Bude Petr Holík připraven a taky Honza Žanek Hlaváček. Procvičíme si brněnský hantec.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

0: John Cattle, krokodiláci po čtvrt na pět a Hantec.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Je tady Hantec, takže všem s krokodýlem zdarec a Žankovi asi nejvíc.
2: Zdar jak svíňa z Kroxný. Gomety, co to znamená? Schreibnot zund.
0: To je takový trošičku jako novější Hantec. Možná by to někteří dali bez problému dohromady ve štatlu, tam jsme moc nepochodili.
3: Ukrást peníze.
4: Ostříhat se.
5: Vzít úplatek.
0: Jestliže schreibnot znamená napsat, tak to musí být něco uměleckého, že by, nebo nějaká zpráva?
2: Schreibnot zund znamená napsat zprávu. Tak dneska napíšte nějakou zprávu, schreibíte e-mailovou válku, třeba kamošovi, a mějte betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A možná musíte držet volant, krokodýláci, tak se hlavně soustřeďte. 16 hodin 21,5 minuty a z krokodýla za chvíli pro vás We Will Rock You od kapely Queen.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na Moravu, Vysočinu, stále hity i Kelly Clarkson k Hodonínu, kde poslouchá Honza Lačňák. A mimochodem, dobře věděl by tě to Hodoňák, že Hanticu Schreibnot znamená napsat. Takže Honzo, pochvala všem, co jsou s náma v Hodoníně. Krásné odpoledne.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A srdečně zdravíme na koupaliště, kde hraje Krokodýl, speciálně do Zbíšova, na letní koupaliště s 5 venkovními bazény. Superčistá voda, ohřívaná solárními plachtami. Dominanta koupaliště je 80 metrů dlouhý tobogán. A mimochodem, rozlehlý areál nabízí spoustu možností sportovního vyžití. Hřiště na volejbal, na plážový volejbal, na streetball, pingpongové stoly, je tam veřejná knihobudka, kantýna, parkoviště na 200 aut a pokrytí sítí Wi-Fi. Takže krokodýláci, kdo chcete zažít fantastický letní den, třeba se sportem, toto je místo, jak má být, těší se na vás ve Zbíšově. Další naše oblíbené koupaliště, Slavkov u Brna, nabízí rodinné vyžití spojené se sportovními nebo kulturními zážitky. 50-metrový bazén pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, taky hřiště. Máme tady 4 kurty pro beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal a můžete hrát i plážový tenis. K dispozici ve Slavkově na koupáku půjčovna Lehátek, slunečníku také občerstvení. Slavkov pro dospělého za 150, pro děti za 50 káče. Tak si to krásně užívejte a na koupáku ve Zbíšově i ve Slavkově se s náma dobře mějte.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16 hodin 31 minuta, Krokodýl stále hity. A tady je Aqua. Dobré odpoledne.

0: Má dobrá ženo i do Znojma, doufám, připojeno. Do Přimětic, Dušaně, Stan do Vy, jejich hymna od Kabátu, Huby magický. Pěkné odpoledne.
1: Vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A teď pro vás, co máte rádi, brusle, kolo, koloběžku, protože máme pro vás zábavu na zítřejší večer, krokodýláci. Tradiční noční jízda Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Sraz je zítra v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem Královo pole a start výjezd ve 20.00. Trasa letos povede kolem centra a hlavního nádraží, je bez převýšení a nebude to žádný závod, hlavně si to užít. Takže se na vás zítra těšíme, sraz všech na kolech, bruslích, kolobrndách nebo koloběžkách. V pátek 19.30 u nákupního centra Královo pole.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné Asii?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Odpoledne Brno a celá jižní Moravu. Rádio Krokodýl.
1: Yes. Papi, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Hollywood Hills Forever, dobré odpoledne na vlně Krokodýla, pěkný čtvrtek všem. Máme zprávy s Petrou právě teď, pátá odbyla.
1: Hezké odpoledne, na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Jak to bude vypadat, uslyšíte za chvilku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si

0: I Pedra.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Z Krokodýla taky zdraví Pedro. Venku je 20 až 23 stupňů tady v Brně, ale fouká studený vítr. Je to hlavně znát na Vysočině, protože dežďáře mají jenom 14 stupňů. Jo, to je skoro o 10 míň, jak tady u nás. Šepkovice hlásí 20 a zde nějaký říkal, tam fuče jsem si musel uvařit takový dobrý brambory. Tak dobrou chuť. Pátek, zítřek, částečně zatažený odpoledne, podobně jako dnes. 23 maximum na Moravě, 19 na Vysočině.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Chodníky, zeleň a veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace, někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy, která je nástupce Moravské typografie a domáhala se určení vlastnictví ve svůj prospěch.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazivního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky a měkýše. Odlov mají dobrovolně na starost myslivci. Na Slovensku se od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. 22-letý gólman už odchytal za Artis 2 zápasy v přípravě.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční dopravu sledujeme s Jakubem.
3: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se situace na silnicích už postupně zlepšuje. Výraznější zdržení hlásí řidiči už pouze ze Zvonařky u Dorniku a také na příjezdu do Bystrce od Žabotřeské ulice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 155. kilometru a omezený provoz po požáru auta. Kolona má přes 2 kilometry. Proti směru se jde pomalu převážně od 170. kilometru až do Brna a bouralo se na 52. pohořili do Brna u Modřic. Tvoří se tam kratší kolona. Pro Rádio Krokodýl z Slováci sám Cikudil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemný čtvrtek všem s krokodýlem přeje Petr Holík a zvláště k vodním plochám na Prigl, kde Jirka rozdával osvěžení. Pozdravíme Zlatíčka, ta nám prozradí, proč jsou na světě peníze.
1: Aby si mohli koupit oblečení, jídlo a dům.
0: Oblečení anebo třeba dračí loď. Mimochodem pozdravíme i do Hodonína, kde se chystá na vodu Honza. Honzo, ahoj.
2: Honza Lačňák, ahoj. Rád bych pozdravil všechny lidi, kteří mají skvělou náladu, posluchače Rádia Krokodýl.
0: Děkujeme.
2: A hlavně bych chtěl pozdravit naši partu, protože 18 hodin odrážíme od mola. Máme trénink na dračí loď, posádka 20 lidí, takže všechny zdravím a těším se na dnešní trénink.
0: Výborně, kde máte to molo, kde odrážíte?
2: V Hodoníně u přístaviště. Náš tým se jmenuje Mazáci.
0: Takže Mazáky, zdravíme s krokodýlem, s Honzou Lačňákem a Mazáci. Trénujte. Máme vás pod kontrolou na rádiových vlnách a posíláme vám další super písničku. Honzo, díky a měj se moc krásně. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: Pak Krokodiláci a Zlatíčka jsou tady.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak než zítra i se Zlatíčky vyjedeme na brustých koloběžkách na večerní noční jízdu Brnem, tak dneska je vyspovídáme na téma peníze. Děcka, proč jsou na světě peníze, víme?
2: Aby rodiče mohli kupovat nákup.
3: Aby mohli lidi nakupovat,
4: aby ušetřili peníze.
5: Aby byli bohatí.
6: Aby něco vydělali v práci a mohli si koupit oblečení a svoje věci, a když by měla něco jim doma nekoupit.
7: A nebo aby mohli koupit dětem pokojíček a hračky a něco, když třeba mají narozeniny nebo svátek.
0: A taky, abyste si děcka užili krásně prázdniny. Děkujeme, rodiče, zdravíme!
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tam mluvili děcka o dobrotách, pak jsou tady ty dobroty, které se dávají za úsměv zadarmo s krokodýlem Krokohlídka. Třeba na priglu dneska.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši Krokohlídku.
8: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
9: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
1: Fandíme s vámi.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Naštěji už tam budem.
13: Přestaň. Štěj mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Don't Stop the Music, muziku nechte hrát, nezastavujte, zastavte ty mobilní telefony. A podepsala to i vláda, takže my fandíme školám, kde už se to povedlo zastavit.
1: Kdyby ty mobily nebyly.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Alena Zemčíková, jsem zástupkyně ředitele soukromé mateřské školy a základní školy na Rozmarinové ulici v Jundrově. Použití mobilu máme omezeno školním řádem, děti ve škole mobil vůbec nepoužívají a máme s tím dlouholeté dobré zkušenosti.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Líšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
4: SK Artist Brno. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
5: A

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je to vysoko, krokodiláci, máte to taky tak. Kurt Nielsen, She's So High, za 3 minuty ani ne, 6. hodina, zprávy Petra.
1: Hezké odpoledne, Moravské náměstí opět protne dlouhý prostřený stůl, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a připravení Hanson. Taky bude Jeruzalema. A dáme dobrý kafe.
7: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy sedí.
0: A pustíme si Rockyho trojku.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Ježíš, tam ale dneska fučí pořád místama studeně na Vysočině. 14 stupňů má Žďára Vysočina, žádná pecka. Tady v Brně už jsme taky v podstatě pod 20 stupni, Šepkovice taky padají, furt to fučí a zítra pátek částečně zatažený, dnešku velmi podobný odpoledne, maxima na Moravě 23, 19 stupňů, pak na Vysočině.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve středu 29. července odpoledne opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brňané. Každý by měl ke stolu něco přinést a nejlépe se i podělit se svým okolím. Ministra spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice. Týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Nová úprava by mohla začít platit už od ledna 2028.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Stavební práce ve výstavbě nového urgentního příjmu v hodonínské nemocnici pokračují podle plánu. Stavebníci budují základy, které chtějí dokončit během srpna. Poté začnou stavět železobetonovou konstrukci, tedy hlavní nosnou část nového pavilonu. Do závěrečné fáze se blíží také rekonstrukce střech. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: To je srdečné pozdrav naší legendě Milanovi Petrželovi, měl dost dar jak svíňa a jdeme na silnice Krokodýláci, víme, jak to jezdí, kde jsou komplikace, Kubo.
9: Je ulic Hanácká a Prateská.
0: Tak pojďme to vzít od začátku ještě.
9: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda překáží v Brně v části Turany na křižovatce ulic Hanácká a Prateská. Doprava tam zpomaluje ze všech směrů a uspaná je v Brně křižovatka v Dorniku a z Bunařky. A nájezdu na D1 z Brna z Ostravské ulice na 203. kilometru na Vyškov blokuje částečně provoz nehoda. Projíždí se tam ale bez kolon. A převážně v pravém pruhu zpomalují

0: mazáci. 20 superborců s Honzou Lačňákem jde trénovat na dračí lodě na zářivou akci v Hodoníně, tož mazáci super trénink a písnička Jeruzalema právě pro vás do Hodonína.
1: Hit za hitem a přitom

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

celá. Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta.

0: mou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
2: Krokohlídka s Jirkou dneska vyrazila opět do terénu. 103 svěžích drinků, Charlie's z Candy Store bylo připraveno a mimochodem vyrazili jsme s tím tam, kde máme ty naše milánky, výtaháře a mildu jedničku, takže Buster, Prigl a Pri, Jirko, co cyklisti nebo co tam bylo?
3: Krokohlídka osvěžuje přímo Bystrci u přístaviště, tady máme dokonce cyklisty, pěkný den.
4: Pěkný den, dostali jsme pitičko, určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
5: Děkujeme moc.
4: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
2: Výborný, zdravíme všechny do Bastru. A když jsme v Bastru, tak musíme tady mít i zdravici od toho, kdo k Bastru neodmyslitelně patří, i když teďka už je na Kociance. Mildo, zdarec!
6: Čau, ahoj, Peťo. Moc tě zdravím a i všechny krokodiláky, Kociánky. Přeju vám všechno nejlepší a pěkný dny a krásný léto. Jo, zdravím, Milda Vubatka. Čau, zdarec, ahoj.
2: Zdarec na Kociánku, Mildo, ahoj, děkujeme. A jinak osvěžení od krokodýla zdarma i zítra. Krokohlídku vyhlížejte na jízdě Brnem na bruslých kolech koloběžkách v 19.30 u nákupního centra Královopole.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
2: 18 hodin 27 minut, připravená je Rihanna, Umbrella a taky Blink 182. Mějte pohodu s krokodýlem při čtvrtku.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vám, co jste na vodě, anebo jste ve sprše a zpíváte si s náma s krokodýlem, posíláme Becky G. Shower, shower. Na krokodýlu faníme brněnskému fotbalu a máme pro vás skvělou zprávu. Už zítra po ránu soutěž o další vstupenky na domácí zápasy Zbrojovky Brno. V sobotu čeká Zbrojovku Brno velký návrat do nejvyšší soutěže. V prvním kole Chance ligy doma přivítá Spartu Praha. Výkop je 25. tedy v sobotu ve 20 hodin na stadionu tady v Brně. Zůstaňte naladění, poslouchejte pozorně a třeba právě vy budete díky krokodýlu fandit přímo z tribun. Ole Zbrojovka! Musíme to té Spartě randat, sakra.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
5: www.klimastyle.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýla Zradel Set Fire to the Rain a před náma jsou písničky na přání krokodýla.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
0: A dneska začneme už teď 5 minut před 19, protože na telefonu mám naši věrnou krokodýlku, ovšem dnes jako velmi smutnou maminku. Vili, ahoj.
2: Děkuju moc, zdraví Velenka a přeje krásný den.
0: Ano, krásný den a tobě hlavně hodně síly, protože Velenka má teď speciální pozdrav pro svoji dceru, která už tady bohužel přesně dneska 2 roky není. Takže pojďme pozdravit Dominičku, to tvý zlatíčko, Vili.
2: Narodila jsi se 8.1.1985 a tragicky zemřela 23.7.2024. Říká se, že čas všechno zahojí, ale u mě to tak nefunguje. Každý den tě mám v srdci a v hlavě. Posílám ti písničku, která je téměř celá o tobě. Moc nám všem chybíš, letí tam k tobě, do vesmíru, ke hvězdám. Písnička je od Black Milk, 7x. Líbá mamka, Kazinka, Luky a celá rodina, které moc, tak moc chybíš. Líbá tě tvá maminka. Děkuju za to, že jsi aspoň pár let byla v mém životě. Ahoj, mamka.

0: Od maminky Valenky tam nahoru do vesmíru, Dominičce, dcerušce, na věčnou památku.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další písničky na přání vám chystá Krokodýl. Mimochodem ta první je Flowers a je to Flowers z toho důvodu, protože jsme dneska se spojili, nebo on se spojil s náma, Milda.
3: Čau, ahoj, Peťo. Moc tě zdravím a všechny krokodiláky, pacientky, přeju vám všechno nejlepší a pěkný dny a krásný léto. Já zdravím, Milda Vubatka. Čau, zdarec, ahoj.
0: Zdarec, zdarec, Mildova oblíbená Flowers od Miley Cyrus. Dneska začne jako první, pak to bude Krokodýláci na vás u Jirky na přání.
4: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19. hodina, krokodýláci, venku studený vítr stále vyfukuje, teplota nám padá pod 20 k 18 tady v Brně, na 14 je Žďár a Vysočina. Pátek bude o něco lepší, částečně zatažený, odpolední teploty budou 23 na Moravě, 19 na Vysočině a tady jsou hlavní události dnešního dne.
5: Rádio Krokodýl.
1: Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
6: Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Muzejce. Využití prostorů bránili spory s bývalým nájemcem. Město s ním vedlo 3 spory. V jednom z nich požadovalo vyklizení prostor, další 2 tak dál pokračují. Fotopast potvrdila výskyt invazního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky a měkýše. Fotbalisty Artisu Brno posílil brankář Tadeáš Stopen, který bude v týmu ligového nováčka hostovat v nadcházející sezóně z Olomouce. Za Artis už odchytal 2 zápasy v přípravě.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice Krokodýláci, víme, jaká je situace, kde jsou komplikace, Kubo.
7: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Stále pozor na dálnici D2. Na 33. kilometru směrem na Brno ze Slovenska se likvidují následky dopravní nehody. Postojíte si tam pár minut. Převážně nákladní doprava zpomaluje před Brnem na dálnici D1 z Prahy od 180. kilometru.

0: Astru.
1: Čau, ahoj, Peťo. Moc tě zdravím a i všechny krokodiláky, oceánky. Přeju vám všechno nejlepší a pěkný dny a krásný léto. Jo, zdravím, Milda Hubatka. Čau, zdarec, ahoj.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Tady je Léto, vaše letní rádio. Peťa nás střídá Jirka, no a teď už taky vy. Ano, jsme tady pro vás. Hity na přání, co si pustíme? Je na vás, krokodíláci, tak ať už posloucháte v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavě, ve Znojmě, v Třebíči, ve Žďáře nad Sázavou, ve Svitavách nebo v Blansku. Volejte studio, nechte si zahrát takhle o prázdninách, z krokodíla další hit. Telefonní linka je volná, můžete volat 603 103 103. Hity na přání právě teď začínají.

0: na Krokodýlům šárově, tak na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Léto, prázdniny, Krokodýl a tady jsou hity na přání. Kdo se nám dovolal? Rádio Krokodýl, haló.
2: Dobrý večer, Marek.
0: Nazdar, Marku, tak odkud nám voláš?
2: No, obc, kdy je u Znojma a chtěl bych nechat zahrát písničku George Action President, protože to je právě ta letní pohodička, krásná pohodička a poslouchám vás každý den, takže jste úžasné rádio.
0: My moc děkujeme, už ti to letí. Zdravíme na Znojemsko, ahoj.
2: Ahoj.
0: A co vy, krokodíláci, na co máte chutě? Pojďte si zavolat, číslo studia je tady.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Vaše letní rádio, tohle jsou vaše hudební výběry, interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit. Tak už někdo činí z Brněnské přehrady, kdo tam? Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer všem, prosím pěkně, tady Tom Prigl.
1: Tome, vítej.
2: A já bych teda chtěl pozdravit samozřejmě moje syny Honzy Karavická, Kocourka, to je jasný, to vždycky nejdeho zapomenu. A potom Krkovičkovi, Zendoger Hanza, Brambořika, mýho bratra Daniela, potom
1: Tetu
2: a Paťasa prostě.
1: Všechny,
2: jako,
1: co poslouchají na
2: Prigu. A Peťan Holinka a všechny to
1: už to letí. Měj se krásně, že se 300-303 Krokodýl. Hity na přání vybíráte vy? Tohle váš prostor pro vaše hudební tipy.

0: A my už zdravíme Hodonín. Kdo pak se nám dovolal? Halo, ahoj.
1: Tady je Mirka z Dobronína.
0: Ahoj, Mirko.
1: Tuto dobu v práci, v šílené práci, protože dělám 24, takže mám 11 dní za sebou, 13 před sebou. No a písničku bych chtěla poslat pro mého syna Pepika, který taky se pokouší dovolat a prosím všechny, co poslouchají vaše rádio.
0: Moc děkujeme, tak doufám, že ti to tam zpříjemní v tom Hodoníně na Hodonínsku. Miraj, Summer Love.
1: Dobronín, to je Vysočina, Dobronín.
0: Tak zdravíme na Vysočinu, 603, 103, 103. Díky, že jste s námi na Vysočině. Krokodýl, hity na přání.

0: Tady jsou i teda přání krokodýl, můžete se s námi spojit. Tak pojďme opět na telefon. Kdo pak se nám dovolal? Rádio Krokodýl? Ale
1: Gajša z Mezeříčí, z té Čelatářské ústavu. Díky moc. Samozřejmě bych chtěl zahrát lidem, kteří mě dneska pomáhali včera. A hlavně bych chtěl zahrát Marcelce, která vynesla tuhle písničku o hraně už hodně dlouho. A my všichni rádi za ten spis se mnou do Sazomína, potom do Brna, samozřejmě našim andělkům do Velkého Mezeříčí a do Slabkova a paní Biškovi, která mě moc pomohla, a Pavlovi. Díky moc vám všem a mám hrozně rád za vše rádio Krokodýl a přeju vám, ať se všechno daří.
0: Moc děkujeme. Tak zdravíme i Velké Meziříčí. Krokodýl, volejte 603 103 103. Hrajeme podle vás.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

Vy si tancujete s krokodýlem, možná taky skok do vody. Pozdravíme i do slunného Chorvatska, kde poslouchají dámy. Tak z krokodýla posíláme něco na zahřátí, něco italského. Také speciálně pro Lidušku, Irenku, Jarušku, Jindřišku. Něco na zvednutí nálady, tak něco trošku italského. Co vy na to? Jsme krokodýla. Pěkný večer.

0: možná, že i na dovolenou. Ano, hrajeme právě teď z Krokodýla. Nezapomeňte, že Krokodýla můžete mít díky aplikaci i na dovolené v kapse.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl fandí brněnské Strojovce. Fandíme s vámi.
2: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
1: Fandíme s vámi.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Wanted na Krokodýlo.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak o víkendu by se do Brna zase mělo tak trošku vrátit léto. Pojďme na telefon, kdo tam? Haló?
2: Ahoj, tady Pepa z Dobronina.
0: Ahoj Pepo, tak koho pozdravíš ty, jak to máš?
2: Pozdravím moji mamku Mirku, která se taky dovolala. Před chvilkou, která je právě teďka v hlavě na směně, na noční. Takže ju pozdravím a všechny, kdo poslouchají Krokodýla a tobě do studia, taky posílám písničku, takže posílám singla X Uberťáka.
0: Moc děkujeme, tak mě krásný léto, ahoj.
2: Jo, tobě taky, ahoj.
0: Volejte studio 600 303 Krokodýl, hity na přání.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A teď pozdravíme Janču. Janču, ahoj, nazdar. Haló? Tak to vypadá, že Jančena vypadla. Ještě jednou, slyšíme se, Jančo? Nevadí, krokodýláci, je tady pro vás linka 603 103 103, jsme tady pro vás, tohle jsou hity na přání, je to na vás, co si pustíme. Tak další letní pecka, Daft Punk, do Řečkovic.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Zvedneme si náladu, tak už volá Milan Dvojka, prvá z výtahu. Milane, ahoj.
2: Zarys, tak jak se máte tam, dobrý, ne?
1: Jasně, že dobrý.
2: Víkend bude zase teplejší, tak to bude dobrý.
1: Právě, komu zahrajeme, pro koho to bude?
2: Takže zdravím celou krokodýlí rodinku, zdravím Petra Holíka, zdravím Milana Hubatku, že tu rádě se ozval, že jste ho slyšeli, zdravím ho na Kociánku. Zdravím hodně, máme posluchačů v Břeclavě i v Hodoníně, tak zdravím Hodonín, zdravím taky Slavkov, to je kousek od Tvarožné, my máme ve Tvarožné rodinu, mám prostě Slavkov, to jsou ty vaříči, opíkači, ty grilovači, samozřejmě Jirka Kuchtík, Kutná Hora, Petulka s Mírou, Janča do Řečkovic, zdravím taky Zámoří, dlouho jsem Zámoří nezdravil a zdravím všechny příznivce Rádia Krokodýl, který mají oblíbené tyhle písničky na přání a výběr taky nechám na tobě. Jo, a ještě jsem zapomněl na Janču Černou, který takže má rozlišu zdravím z Krokodýla. Janča Hobová Černá.
1: Rádi zahrajeme. Jo. Tak dáme si pohodičku. Měj se, ahoj.
2: Jo, čau, čau.
1: Krokodýl. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zůru Brno!
3: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ve středu 29. července odpoledne opět protkne Moravské náměstí dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až do parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou zváni všichni Brňané. Vyšetřování květnového případu popáleného psa ve Šlapanicích přineslo zásadní posun. Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže a ženy pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství. Stíhání jsou na svobodě. Stavební práce ve výstavbě nového urgentního příjmu v Hodonínské nemocnici pokračují podle plánu. Stavebníci budují základy, které chtějí dokončit během srpna. Poté začnou stavět železobetonovou konstrukci.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
4: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
0: Fandíme s vámi. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Čtvrteční krokodýlí plíšek se vám rozjíždí a to je dobře. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodovou 23. červencovou noc. Jdem na to, jdem si užít hit za hitem.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
0: Fandíme s vámi. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hej, ty krokodýla stále ladíte a to je dobře. Ten další bude Liborům. Ano, Libor dneska slaví svůj svátek, pánové. Všechno krásné. Ať si užijete. Hit za hitem.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Skvělé hity jsou připravené pro vás ve vysílání Krokodýla. Jarek Hemala zdraví teď vás všechny, co nás posloucháte v Řečkovicích a také v Medlánkách hned vedle. Tak pohodu na 103 FM a užijte si hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek přeje hezký poslech. My se jdeme podívat na vzduchoplavce. Pluli jste někdy vzduchem, jak jste si to užili, doufám, že báječně. No a v roce 1891 vzduchoplavec podnikl balonem výstava první volný let tady u nás. Přistál na louce blízko hostince na Zelené Lišce na Pankráci. A tak doufám, že se to tehdy užil. Vy pokud vyrazíte, si to užijte. Teď další ty určitě všichni. Krásný poslech.

Hezký poslech, krásnou noc. Na vlně Krokodýla je s vámi Jarek. Dneska máme krásnou noc čtvrteční a věřím, že si všichni užíváte na pohodu. Pokud jste ještě v práci, tak ať vám to příjemně utíká a i právě do pracovního procesu. Hit za hit.

Pranostika dnešního dne praví, když prší o Apolináři, dlouho se z lesů páří. Tak ať se páří, rostou houby, my vyrazíme a pak si to užijeme. Teď si užijte zatím ty další hity tady na Krokodýlu.

0: okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 111 000 korun.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Před 150 lety poprvé odhalil Martin Kříž spodní patra Sloupsko-Šušovských jeskyní. Právě na to koukneme ve vysílání Krokodýla. Ano, Sloupsko-Šušovské jeskyně tady u nás na Blanensku si letos připomínají významné výročí. Uplynulo 150 let od chvíle, kdy Martin Kříž poprvé úspěšně vypravil se do tehdy neprobádaných spodních pater jeskyní. Jeho expedice z roku 1876 položila základy moderního poznání těchto prostor. Tak díky za to, vydejte se i vy, užijte si, pokud vyrazíte do Sloupsko-Šušovských jeskyních v rámci nějakého výletu s dětmi o prázdninách. A teď si užijte i další hity na Krokodýlu.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vy ty krokodýla si užíváte, což je dobře, Jarek přeje krásný poslech. A jestli máte rádi brusle, kolo, koloběžku, tak máme pro vás tip na skvělý páteční večer. Ano, vyrazte na tradiční noční jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Sraz je v 19.30 v pátek na parkovišti před nákupním centrem Královo pole. Ve 20 hodin to odstartuje. Trasa letos povede kolem centra a hlavního nádraží. Je to bez navýšení, není to žádný závod, hlavně jde o to si to pořádně užít. A tak se na vás budeme s krokodýlem těšit. Jenom připomínám, sraz všech na kolech, bruslích a koloběžkách teď v pátek 19.30 u nákupního centra Královo pole. Pohodu přejeme, ať si to užijete a teď užívejte hity krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s